Kdyby takhle žili Číňani, tak zemne kole vydrží 3 nedele. Moc se voze na velikých vozech, veliké motory, moc papají, moc pí, moc, všetko moc.

0: PR je na českej hudobnej scéne aj tento rok opäť silná. Len nedávno nám nové albumy ponúkli Nieco Nieco či Ctip a takto v máji nový album vydali aj Good Times Only. Kapela je späť už tretím albumom, tohle mi ešte nikto nikdy nedelal. Album kapela označuje ako svoj najotvorenejší, ale aj najsurovejší. Pokračuje Zdeněk Prokopec.
1: Pro nás asi jeden největší posun v tom, že jsme tentokrát byli mnohem víc součástí celého procesu kolem psaní desky. Už od produkce, songwritingu, tak poznámkám mixu a podobně. Ale hodně věcí jsme fakt dělali po svém a hodněkrát jsme dali jako na svůj vnitřní pocit a nějakou energii, kterou jsme mezi sebou měli a bylo to super. Já myslím, že právě proto ta deska zní jinak, je víc naše, je živější a o dost odvážnější než ty předchozí.